či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz. Radiohana.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
1: Kroměřížsko aktuálně.
0: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
2: Sport.
0: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.

beraně, dělejte všechno, co vás napadne, býcim, zdržte se jakýchkoliv projevů kritiky. Blíženci, dneska vsaďte na svou pohotovost. Raci, zkuste být víc tolerantní, lvi, nalaďte se na vlnu optimismu. Pany, drobná nedorozumění dokážete okamžitě vyžehlit, váhy, své pocity neberte na lehkou váhu. Štíři, osvojte si pozitivní myšlení, střelci, nemusíte říkat všechno všem, kozorozi, neutrácejte za zbytečné věci, vodnáři, dnešek bude velmi užitečný pro váš osobní život a co mi ryby, upřímně, sedavý styl života není nic pro nás.

nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to

0: Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový singl Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
3: Rádio Haná.
4: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 35 a 39 stupni. Na horách budeme mít trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 32. Foukat bude slabý, proměnlivý větřík. Sluníčko bude mít zítra pořádnou sílu. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovákem. UV index bude totiž na 7.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dělejte všechno, co vás napadne. Býci, zdržte se jakýchkoliv projevů kritiky. Blíženci, dneska vsaďte na svou pohotovost. Raci, zkuste být víc tolerantní. Lvi, nalaďte se na vlnu optimismu. Pany, drobná nedorozumění dokážete okamžitě vyžehlit. Váhy, své pocity neberte na lehkou váhu. Štíři, osvojte si pozitivní myšlení. Střelci, nemusíte říkat všechno všem. Kozorozi, neutrácejte za zbytečné věci. Vodnáři, dnešek bude velmi užitečný pro váš osobní život. A co mi ryby? Upřímně, sedavý styl života není nic pro nás.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná.

0: soutěžní italský superhit Gloria. A teď už nové zprávy, počasí i doprava.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
2: Kroměřížsko aktuálně.
3: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
1: Sport.
3: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.

0: I tam rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 32. Foukat bude slabý, proměnlivý větřík. Sluníčko bude mít zítra pořádnou sílu. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovákem. UV index bude totiž na 7.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Hanám se je skvostné ráno za námi, teplá noc a před námi horký letní den, slunečno až 39 stupňů Celsia. Na Moravě spolu budeme hledat mlžítka, pítka a v ulicích vyhlížet kropící vozy. Je 6 hodin 9 minut, držte se u rádia Haná, za chvilku spolu budeme číst z kalendáře. Je úterý 4. srpen, dobré ráno.
1: Rádio Haná.
2: Dobré ráno.

0: Vaše věrná Hana vás osvěžuje prázdninovými hity. Tohle je tedy svým sponěm Sandra nebo Činasky a po teplé letní noci se probouzíme do horkého letního dne, během kterého máme naměřit až 39 stupňů Celsia. Inu, na Moravě dneska bude nejoblíbenější letní sport a skákání ze stínu do stínu. My za chvilku skočíme za počasím, taky za dopravou Rádia Hana ještě před 6:30 a v 6:16 spolu skáčeme do kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je 4. srpna a svátek slaví každý Dominik i každá Dominika. Všenej narozeniny má bývalý americký prezident Barack Obama, u nás slaví spisovatel, básník a hudebník Jáchym Topol a také herec a rapper Vlastimil Zavřel. Ano, správně, právě jeho hlasem už léta mluví Homer Simpson.
2: Ještě trošičku.
0: A dnešek je také národním dnem sušenek s čokoládovými kousky. Dáte si jednu ke kávě? Nebo dvě? Tak dobře, maximálně 3 nebo 4 sušenky. Domluveno? Prokřupejte se s námi horkým letním dnem. Je úterý 4. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Džorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
15: Proto ne.
14: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
15: Proto taky ne.
14: Tak proč?
15: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
14: Ale koupil.
15: Fakt?
14: Fakt?
15: Ty jsi nejlepší.
14: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

Důvodů, proč v úterý ráno 4. srpna vstávat s Rádiem Hana je hned několik. Každý si najde ten svůj. Máme pro vás třeba ověřené zprávy, ověřující, osvěžující prázdninové hity, taky úsměv od ucha k uchu a samozřejmě top hosty. Tím dalším bude po půl sedmé naše kamarádka, olomoucká herečka i zpěvačka Natálie Tichánková, která nás se svou kapelou For Good nově vrací do 60. let. A tohle, co vám pustíme a co pro vás chystáme, tohle musíte slyšet.

0: 39. Doprava. Naše meteocentrála potvrzuje, že dneska bude vedro a proto, než sedneme do rozpáleného auta, na pár minut otevřeme všechny dveře do kořán, ať pekelně horký vzduch uteče ven. A hned potom zapínáme klimu. Úterní ranní provoz na Moravě bez nehod a s policejními hlídkami hlídají ve Šternberku na Jívavské, také mezi Přerovem a Lipníkem za Osekem. Úterním ránem spolu jedeme, aktuální dopravu každých 30 minut neseme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: budou s Rádem Haná v úterý 4. srpna nejoblíbenější místa na schlazení. Osvěží vás i vynikající ledová káva od Rádia Haná. Pravé italské kafe rozdáváme každé ráno v našem italském létě Rádia Haná. Jaký soutěžní superhit pro vás chystáme? Dneska z Itálie to zmapujeme po 6:45. A teď a 5 minut po 6:30 voláme našemu krásnému rannímu hostovi. Dobré ráno.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím posluchače.
0: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
0: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
0: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to

0: klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stín je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
7: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Dvě minuty po tři čtvrtě na sedm s Rádem Hana stojíte v úterý ráno 4. srpna u skříně a přemýšlíte, co na sebe. No tak odpověď samozřejmě zní cokoliv vzdušného, v čem se nebudeme potit, ačkoliv je pravda, že potit se dneska budeme všichni úplně ve všem. Úterní teplotní maxima na Moravě vyšplhají až na 39 stupňů Celsia. Dobře, doporučujeme se vyhýbat zejména ostrému polednímu sluníčku. Bude to perfektní den na zalezení do stínu a vychutnávání ledové kávy. Dáte si? Balení pravé italské kávy na Rádiu Hana rozdáváme každý den v našem italském létě. Na konci prázdnin navíc někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do Bergama. Přímo v srdci Bergama je třeba monumentální bazilika Panny Marie Sněžné, která nás okouzlí dechberoucí architekturou. A jakmile tohle člověk jednou uvidí, pokaždé se do Bergama chce vrátit. My se s dnešní ranní soutěžní peckou italského léta Rádia Hana vrátíme za Umbertem Toncim, kterého se kdysi všichni u tohoto hitu ptali. Tak Umberto, no tak, tak řekni, no, kdo to je ta, ta Gloria, co? O kom zpíváš? Přiznej se, ty lišáku, co? To je nějaká sousedka, kolegyně, co? No takhle, pozor. Gloria. Prý neexistuje. Což nás celkem zklamalo, ale fakt to není žádná láska, žádná žena ani nějaký románek. Název Gloria si Umberto Tozzi vybral hlavně proto, že to slovo se mu tak nějak jako hezky líbí a připomíná slavný italský chorál Gloria. Dobře, jeden z největších italských hitů konce 70. let dneska může přinést štěstí i vám. Jakmile vám Gloriu pustíme, a to může být kdykoliv od teď až do 9. hodiny, volejte do studia a vyhrajte.

0: Hity, za kterými je radost vstávat, snídat, probouzet děti na příměstský tábor nebo dělat cokoliv dalšího v úterý ráno. To jsou hity od Rádia Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: 6 hodin 56 minut, po 7 hodině spolu přivítáme nový den s Imagine Dragons. Bude také novinka od Evy Farné a Miraje. A vyhlížíme dnešní ranní soutěžní italský superhit Umberto Tozzi Gloria. Italské leto pokračuje, více na webu radiohana.cz, teď nové zprávy a Tomáš Gottwald dřív než ostatní.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jsou tu zprávy. Je úterý 4. srpna. Nadměrný náklad projede Olomoucí. Dnes večer ulicemi projede nadměrný konvoj s technologií pro plzeňský prazdroj. Dvě soupravy vyrazí kolem 20. hodiny z Chválkovic a zamíří na dálniční obchvat a dál do Plzně. Převoz 6 metrů širokých a 5 metrů vysokých náduvníků může zkomplikovat dopravní provoz. Na plynulost dohlédne policie. Na trase z Chválkovic přes Hodolany a Rolsberskou ulici konvoj místy pojede i v protisměru. Tak pozor na to.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
5: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
4: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů po aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Vrtulník Black Hawk tam odletěl na pomoc 24. července z Přerova. Francie čelí požárům kvůli vlně sucha a vedra.
2: Sport.
4: Úvodní kolo na turnaji ATP v Montrealu zvládl přední hráč prostějovského tenisového klubu Vít Kopřiva. Na betonovém kurtu vyzval turnajovou divokou kartu Kanaďana Galarnoa a zvítězil po setech 2x6-4. Ve druhém kole se střetne s klubovým kolegou Jiřím Lehečkou.
2: Počasí.
0: Dnes spolu budeme hodně pít, ideální je vlažná voda nebo minerálka. Pitný režim musí dodržovat i naše děti, potom také psy, kočky nebo další zvířecí mazlíčci. Víme, jak bude slunečno, teploty 35 až 39 stupňů Celsia, východ slunce 5.25 a západ ve 20.27. Naše meteocentrála potvrzuje, že dneska bude vedro a proto, než sedneme do rozpáleného auta, na pár minut otevřeme všechny dveře do kořán, ať pekelně horký vzduch uteče ven. A hned potom zapínáme klimu. Úterní ranní provoz na Moravě bez nehod a s policejními hlídkami hlídají ve Šternberku na Jívavské, také mezi Přerovem a Lipníkem za Osekem. Úterním ránem spolu jedeme, aktuální dopravu každých 30 minut neseme.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: S Lukasem Estrádou a jeho Close Your Eyes vás v 7 hodin 8 minut vítáme v další společné ranní hodině Radia Hana. Dneska úterý 4. srpen, no přátelé, přiznám se, málem jsem tady s váma dneska vůbec nebyl, protože včera na mě byl spáchaný na ulici nemilosrdný atentát a to, co se stalo mně, se může stát úplně každému. No, nebyla to úplně legrace. Naštěstí teď už vím, jak v takové situaci správně postupovat a moc rádi se tady o to s vámi na vlnách Rádia Hana podělíme. Celý příběh v letním servisu Rádia Hana po půl osmé. Buďte u toho a zapojte se i do našeho dnešního tématu na Facebooku Rádia Hana. Představte si, že si zdarma můžete odnést jednu jedinou věc z jakéhokoliv obchodu. A my se ptáme, co si vyberete a taky proč. Posluchač Dušan má jasno. Zamířil by do prodejny karavanů, odvezl by si ten největší a nejlépe vybavený. Maruška míří ještě výš, ještě odvážnější. Brala by trezor, ideálně po večerní uzávěrce před Vánocemi. To si myslím, že je moc pěkné, originální. No a Michal a André, ti se na Facebooku Rádia Hana shodují, že v těchto vedrech je odpověď úplně jasná. Okamžitě by všema 10 do vozíku naložili klimatizaci a pořádně výkonnou. A to je taky pravda. Tak je praktická věc. A co vy, kdybyste si dneska mohli zdarma odnést jednu jedinou věc z jakéhokoliv obchodu? Co by to bylo? Vaše komentáře patří na Facebook Rádia Hana nebo volejte studio. Příjemné ráno, je 7:10.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Ráno nahané. No.

0: Hrajeme vám vaše věrné prázdninové Radio Hana. Dobré úterní ráno. Tak plavky nám po včerejším koupání a po jízdách na tobogánech ještě nestačily ani pořádně uschnout a dneska i na sebe budeme rvát znovu. Na Moravě pokračují tropy jako v africké poušti. Dneska se bude i rtu k teplomíru potit až na 39 stupních Celsia. Další data od Meteo centrály, taky od dopravní centrály Radia Hana doplníme před 7:30 a v 7:18 vytahujeme ledově namražené horoskopy naší Martiny.
1: Hvězdy ví. Radio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dělejte všechno, co vás napadne. Býci, zdržte se jakýchkoliv projevů kritiky. Blíženci, dneska vsaďte na svou pohotovost. Raci, zkuste být víc tolerantní. Lvi, nalaďte se na vlnu optimismu. Pany, drobná nedorozumění dokážete okamžitě vyžehlit. Váhy, své pocity neberte na lehkou váhu. Štíři, osvojte si pozitivní myšlení. Střelci, nemusíte říkat všechno všem. Kozorozi, neutrácejte za zbytečné věci. Vodnáři, dnešek bude velmi užitečný pro váš osobní život. A co mi ryby? Upřímně, sedavý styl života není nic pro nás.
1: Hvězdy ví. Radio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Radio Hana.
15: Ráno je

0: Teď je 7 hodin na 29 minut, za půl minuty bude půl osmé. Na rádiu Hana v úterý ráno 4. srpna není nouze o dostatek prázdninových hitů. Tohle byly Petro Boys, před námi Dua Lipa, také Bon Jovi. Na nedostatek práce si dneska nebudou stěžovat plavčíci na bazénech, zmrzlináři ve stáncích anebo řidiči kropících vozů na Moravě ve městech. Těšíme se na další společný prázdninový den, během kterého to zase bude jako v rozpálené sauně. Ranní teploty na Olomoucku, na Hranicku, taky na Prostějovsku teď kolem 21 stupňů, přes den slunečno a teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Za chvilku slíbený ranní příběh. Včera se mi stalo něco, co nepřeju nikomu z vás, a dokonce jsme doma museli volat i tísňovou linku 155. No, nebyla to úplně legrace. To, co se stalo mně, se může stát úplně komukoliv. Po půl osmé všechno uslyšíte. A tak se věnujeme rannímu moravskému provozu.
1: Doprava.
0: Kvůli dnešním horkům pijeme taky za volantem. Na delší cesty pro sebe i pro pasažéry bereme velkou láhev vody, OK? V úterý ráno v Olomouci, v Mohelnici, také ve Valmezu jezdíme bez vážných nehod. Ranní bouračka dvou osobáků je za Bruntálem ve směru na Horní Benešov a policie teď provádí ranní kontroly v Šumperku u Benátek na Uničovské a také ve Zlíně u Hřbitova na Lešanské ulici. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Přejeme úterý.

0: Opravdu v žádném případě nechceme přehánět, ale z tohoto hitu jsme i po letech opravdu nadšení a tajně si přejeme, aby nám ho No Name zaspívali i teď v sobotu na festivalu v Litovli. Kluci, doufám, že děkujem, že si zařadíte do svého koncertního sobotního playlistu. Děkujem, že posloucháte Rádio Hana. Děkujeme letnímu počasí za další tropický den. No, zas to bude trošku extrémné, že ne, ale zvládneme to. Je léto, v letě je hold horko, dneska až 39 stupňů Celsia, ale musíme si říct, v 7.41 v úterý ráno, že vysoké letní teploty není to jediné, na co si v létě venku musíme dávat pozor.
1: Rádio Hana a letní servis.

0: na Moravě teď v létě do pusy létají agresivní vosy.
1: Cože?
0: Ne, nevymýšlím si, přesně to se mi včera stalo.
2: Kristova no.
0: Přímo mezi rty mi přiletěla vosa a bez milosti mě píchla. Možná si říkáte, že tohle je extrém. No ano je, na druhou stranu. Stačí chvilka nepozornosti, vosa vleze do plechovky s limonádou, schová se do pivní pěny nebo si sedne na sladký zákusek, člověk si ji vůbec nevšimne a dostane žihadlo do rtu 1-2. Co potom dělat? Když nás vosa nebo včela píchne do rtu anebo do úst, přikládáme studený obklad anebo cucáme led. Hlavně chladit. To pomůže zmírnit otok. Pokud se ale objeví horší alergická reakce, hůře dýcháme, objeví se otok jazyka nebo krku, případně máme potíže s polikáním, okamžitě voláme 155 a na nic nečekáme. A ještě jedna rada na závěr, my to říkáme tady v rádiu každý den a řekneme to i dneska. Před každým napitím se raději podívejme do plechovky anebo do sklenice, jestli tam není nezvaný okřídlený návštěvník s žihadlem. Domluveno?
3: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.

0: kvitcích sněhové vločky. Jak to hezky chladí, co? Na televizi je tančící Hugh Grant na tento hit ve vánoční komedii Láska nebeská. Tak doufáme, že už jenom při té představě klesá pocitová teplota u vás v kanceláři nebo v autě alespoň o 2 stupně. A jestli ne, no tak nevadí, alespoň jsme to hold zkusili. Na rádiu Hana Pointer Sisters a jejich Jump z Lásky nebeské v 7 hodin 50 minut na schlazení. Za chvilku Tom Gregory, také formace UMD. My vám přejeme skvostné ráno. Dneska v kalendáři je 4. srpen, svátek slaví Dominikové. Dominiky, za námi teplá noc, před námi horký letní den, slunečno až 39 stupňů Celsia. My na Moravě budeme hledat mlžítka. Pítka, v ulicích vyhlížet kropící vozy. No a v centru Olomouce dneska budou znít zvony. V 13 hodin a 6 minut. 13.06 je extrémně důležitý čas. Proč je vybrán tento čas, 13.06, na zvonění zvonů v Olomouci? Poslouchejte nás dál.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: Přejeme nádherné prázdninové ráno, 7.55, Radio Hana s vámi, stačí naladit a nebudete chtít vypnout, takhle to alespoň máme my tady ve studiu Radio Hana, doufáme, že vy taky. Hana vysílá non-stop z redakce, už máme informace o tom, že aktuální zprávy jsou ve stavu připraveny.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dobře, dáme si je spolu a po 8 hodině přivítáme další ranní hodinu, haleluja, Ava Max, Krištof. Budeme po 8 hledat také ranní soutěžní hit italského léta. Glory, glory, gloria. Umberto Tozzi je to nejlepší z italských 70. Tomáš Gottwald, zprávy.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy? Děkujeme za to. Je úterý 4. srpna. Olomouc dnes bude vzpomínat. Město si připomene 720 let od zavraždění krále Václava III. Hold poslednímu přemyslovskému králi začne ve 12.45 pietním aktem u katedrály svatého Václava. Ve 13 hodin 6 minut v připomínce roku zavraždění se rozezní zvony katedrály a ve 20 hodin se ctí nasvítí olomoucká radnice červenou barvou. 16-letý král Václav III. Byl v Olomouci zavražděn 4. srpna 1306. Kdo vraždu spáchal či objednal, se dodnes spolehlivě neobjasnilo.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Každé úterý, tedy také dnes, vychází týdeník Kroměřížska. A co v něm najdeme? Například sondu mezi věřícími, kdo dnes ještě chodí do kostela a proč? Také si můžete přečíst, za jakých okolností byste se mohli zúčastnit znalostního kvízu o věcné ceny, který bude brzy pořádat redakce týdeníku. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Další vlna horka přichází do střední Evropy. Teploty na Slovensku a v Maďarsku mohou stoupat nad 40 stupňů Celsia. Ke 40 ve stínu by se mohly teploty dostat během dneška a zítřka i v České republice, a to hlavně na jižní Moravě. Informují meteorologové. Abychom se vyhnuli zdravotním potížím, které v horku hrozí, je důležité dodržovat pitný režim a nezdržovat se na přímém slunci.
2: Sport.
4: Mladá česká hokejová reprezentace odstartovala prestižní mezinárodní turnaj porážkou. Čeští hokejisté do 18 let vyzvali na úvod Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Spojené státy a padli 4-6. Dnes hrajeme s Němci od 21 hodin našeho času.

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Připravte sáňky, boby i lyže. Čeká nás brutálně zasněžená tuhá zima. Alespoň podle té dnešní letní pranostiky. A ta říká, parno na Dominika, což je právě dnes, zvěstuje tuhou zimu. Dobře, uvidíme. Do zimy ještě daleko. Dnes si užijeme horký prázdninový den, skoro jako na Sahaře. Víme, jak bude. Denní teplotní maxima na Moravě 35 až 39 a slunečno.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Kvůli dnešním horkům pijeme taky za volantem. Na delší cesty pro sebe i pro pasažéry bereme velkou láhev vody, OK? V úterý ráno v Olomouci, v Mohelnici, také ve Valmezu jezdíme bez vážných nehod. Ranní bouračka dvou osobáků je za Bruntálem ve směru na Horní Benešov a policie teď provádí ranní kontroly v Šumperku u Benátek na Uničovské a také ve Zlíně u Hřbitova na Lešanské ulici. Šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

úterý ráno 4. srpna u skříně a říkáte si, no tak co já si dneska obleču na sebe. Doporučujeme cokoliv vzdušného, v čem se nebudete potit, ačkoliv... Když se díváme na předpověď, je pravda, že potit se dneska budeme všichni ve všem a taky všude. Úterní teplotní maxima na Moravě dneska až 39. Doporučujeme se vyhýbat zejména ostrému polednímu slunci.

0: kterého se kdysi všichni ptali, tak nějak hoškádlili a všichni se ptali, no tak Umberto, no. A tak to vyklop, a tak to řekni, kdo je ta Gloria, co? Nějaká spolužačka, co? Gloria, nebo nějaká kolegyně z práce, co? Nebo Gloria, nějaká zpěvačka, co? No, o kom to zpíváš? Přiznej se, ty starý lejšáku. No a Umberto to si řekl, kamarádi, já vás asi zklamu, ale Gloria neexistuje, není to žádný člověk. Není to žádná žena, žádná láska, není to žádný románek. A oni se ho ptali, no tak dobře, a proč teda zpíváš Gloria? A Umberto jim řekl, mně se to slovo Gloria líbí. A připomíná mi to slavný latinský chorál Gloria. Tohle jste možná nevěděl. Tak otázka zní, jestli vám právě Gloria, jestli vám jeden z největších italských hitů konce 70. let v našem italském létě přinese štěstí.
1: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Italské leto, Rádio Hana, 8 hodin 13 minut. Konečně jsme se dočkali dnešního italského superhitu v úterý ráno na vlnách Rádia Hana. Zdravíme také do Přerova na vlnu 98.6 FM, kde je s námi společně s Umbertem Tocim také Táňa. Dobré ráno, Táňo.
1: Dobré ráno.
0: Spousta lidí nadává na vedro v těchto dnech. Jste mezi nimi, nebo to máte ráda takhle v srpnu?
1: Ne, ty vedra jsou příšerný.
0: No, dobře, ok, souhlasím, ale pojďme se na to podívat zase z té druhé strany. Pojďme

0: zkusit spolu vymýšlet tři důvody, proč jsou tropické teploty super. Takže dneska až 39 stupňů Celsia, vím, že to možná bude trošku těžké, ale pojďme zkusit najít tři důvody, proč jsou tropické teploty super. Takže za vás první důvod.
1: Za mě první důvod, proč jsou tropické, no tak to nevím. Úvody jsou určitě super.
0: No přesně, přesně, přesně, přesně, přesně, jo. Co bychom za to v lednu dali, abychom mohli jít k vodě, že? V lednu bylo minus 10, minus 15. Teďka konečně se můžeme koupat a ani našim dětem dokonce není zima. Super, takže koupání. Druhý důvod?
1: Druhý důvod, no dovolená určitě.
0: No jasně, jasně, jasně. Člověk nemusí sedět, že, v té práci a může se hezky opalovat, může cestovat, takže ano, dovolená, taky máme rádi pěkné počasí. No a ten třetí důvod?
1: A třetí důvod? Tak to mě napadá. Jedině zmrzlina dobrá.
0: Nebo že se nepřejídáme, nebo že se aspoň zbavíme deodorantů, že, trošku?
1: Ano.
0: Že?
1: Ano,
0: a je také super. Super osvěžit se ledovou kávou od Rádia Hana.
2: Italské léto na Hané.
0: Tak Táňo, v italském létě Rádia Hana vyhráváte balení pravé italské kávy a jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Moc děkujeme, krásný den a dneska se neupečte, naslyšenou.
1: Děkuji moc, maschle.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
3: Yes.

0: A na vás osvěžuje prázdninovými hity a po teplé noci se probouzíme do horkého letního dne, během kterého máme naměřit až 39 stupňů Celsia. Tedy na Moravě dneska bude asi jeden z nejoblíbenějších letních sportů, skákání ze stínu do stínu. My po půl deváté skočíme na moravské silnice a teď po 8.22 proskočíme kalendářem.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je 4. srpna a svátek slaví každý Dominik i každá Dominika. Všenej narozeniny má bývalý americký prezident Barack Obama. U nás slaví spisovatel, básník a hudebník Jáchym Topol a také herec a rapper Vlastimil Zavřel. Ano, správně, právě jeho hlasem už léta mluví Homer Simpson.
2: Ještě trošičku.
0: A dnešek je také národním dnem sušenek s čokoládovými kousky. Dáte si jednu ke kávě? Nebo dvě? Tak dobře, maximálně 3 nebo 4 sušenky. Domluveno? Prokřupejte se s námi horkým letním dnem. Je úterý 4. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz. Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt Rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
0: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: proč nás posloucháte 4. srpna, je samozřejmě hned několik, každý si najde ten svůj. Máme pro vás ověřené zprávy, osvěžující prázdninové hity, úsměv od ucha k uchu, to samozřejmě víte. A nezapomínáme ani na top hosty, tím dalším bude už po 8:30 olomoucká herečka i zpěvačka Natálie Tichánková. Ta pro nás se svou kapelou For Good má velké přepavení, nově nás vrací se svým novým singlem do 60. let a tohle musíte slyšet. Natce spolu zavoláme už po 8:30, už za pár vteřin. A teď v 8:31 doprava i počasí, Rádia Hana. Klimatizace dneska pojedou na max. A když se na to tak koukám, na tu předpověď, tak zmrzliny v Kornoucích dneska budou mizet rychleji než v kapesné našich dětí. Ranní teploty na Olomoucku, v Bystřici pod Hostýnem, taky na Svitavsku nebo na Šumpersku už teď v 8:31 mezi 23 až 26 stupni Celsia. Přes den slunečno a 35 až 39.
1: Doprava.
0: Tak jsme to slyšeli, naše meteocentrála potvrdila, že dneska bude vedro a než sedneme do rozpáleného auta na pár minut, otevřeme všechny dveře do kořán, ať pekelně horký vzduch uteče ven a hned potom zapínáme klimu. Víme, jak se jezdí tady v Uničově, v Lipníku, také v Moravském Berouně, teď provoz bez vážných nehod. V Olomouci hlídá policie na několika místech, na Švajcerce u školy, také naproti Lidlu na Velkomoravské nebo poblíž Molky na Babičkově ulici, ve Vyškově policie číhá na Křečkovské a v Hranicích na Bělotinské ulici. Jeďte s námi a bez pokut hezkou prázdninovou jízdu.
1: Rádio Hana.

0: Moravské bazény, koupánky, akvaparky, rybníky, jezera, biotopy nebo jakákoliv veřejně přístupná fontána budou s rádiem Haná v úterý 4. srpna nejoblíbenější místa dnes na schlazení, na osvěžení. Další letní hudební koktejl na vlnách rádia Haná namíchají už za pár vteřin Jimmy Cliff nebo také Slza. Po 8:45 se spolu vydáme na nákupy zdarma, to bude zábava, více na našem Facebooku. A teď v 8:39 je na studiové lince rádia Haná velmi krásný, půvabný, milý ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím posluchače.
0: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
0: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání. To byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
0: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme

0: Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.

Spolu je nám skvělé 8 hodin a 47 minut. Vítáme vás v novém dni s rádiem Haná. Snídáme spolu, je úterý 4. srpen. Dominiky, Dominikové slaví svátek a přiznajte se, kolik z nás v noci spalo na peřině. Ano, já teda taky jsem dneska vůbec nezalezl pod peřinu. Možná jste na tom byli úplně podobně, jako by to nestačilo. Horko během dne, horko bylo taky během noci. A neuvěříte, kolik stupňů jsme v noci naměřili v Bystřici pod Hostýnem. Na Kroměřížsku. Vy nás ladíte na vlně 88.4 FM. Tipněte si, kolik stupňů bylo v noci na dneček v Bystřici pod Hostýnem. My tomu nemůžeme věřit. Přesné číslo ve zprávách Rádia Haná před 9. hodinou. Poslouchejte dál, poslouchejte nonstop a zapojte se i do našeho dnešního tématu na Facebooku Rádia Haná. Představte si, že si můžete zdarma odnést jednu jedinou věc z jakéhokoliv obchodu. Prostě si to vyberete a zdarma odnesete. Posluchač Dušan má jasno, ten mi zamířil do prodejny karavanů, odvezl si ten největší a nejlépe vybavený. Maruška tam míří ještě výš, brala by trezor, ideálně po večerní uzávěrce před Vánocemi. Dobře, Maruško, výborný nápad. A Michal a také posluchačka Andrea se shodují, že v těchto drech je odpověď úplně jasná. V těle těch vedrech by všema 10 do vozíku nacpali pořádně výkonnou klimatizaci. Super nápad. A co vím, kdyby se si dneska mohli zdarma odnést jednu jedinou věc z jakéhokoliv obchodu, co by to bylo? Vaše komentáře patří na Facebook Rádia Haná, nebo klidně volejte studio. Přejeme hezké ráno.

v teploměru sama fotit. Až na 39 stupních Celsia. Další data od Meteo centrály Rádia Haná přebereme v aktuálních zprávách. My jsme jinak dneska mezi 6 a 9 hodinou přidali i další kolo naší soutěže. Italské léto Rádia Haná, oblíbili jste si ho, stejně jako ta

0: ústa. I tyhle informace se dneska ráno hodilo vědět a po 9. hodině prožijeme návrat v čase.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: To nejlepší z jednoho roku, procházka pamětí, Sia Šendeli, divoký byl. A my neunavně vyhlížíme další super hit italského leta rádia Hana, Mamma Maria. Celý den s vámi od rána do večera, to jsme my na rádiu Hana, hezké prázdniny.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Velkou akci plánuje o prázdninách v Olomouci na dopravním hřišti a v okolí centrum Semafor. Ve čtvrtek příští týden od 14 hodin je tu v plánu akce Rodina na cestách.
4: Rodina na cestách je veliká akce, přijedou k nám policisté, záchranka, hasiči, centrum aplikovaných pohybových aktivit a tak dále a tak dále. Zkrátka návštěvník může očekávat, že to bude poučné, ale i zábavné a že bude zaplněné úplně celé dopravní hřiště, včetně těch ploch, které slouží jako parkovací místa v blízkosti.
3: Vysvětluje vedoucí centra Semafor Katka Nastoupilová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zavítáme do Uničova. Obnovou projde významná místní památka. Do pořádku se dá bývalý klášterní kostel, povýšení svatého kříže. Opraví se fasáda, štuky a vylepší se přístupnost. Práce začnou v říjnu a potrvají asi rok. Česko zažilo tropickou noc. Během takové noci teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia a to zaznamenala většina měřících míst v republice. Mimochodem na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku se celou noc teplota pohybovala okolo 29 stupňů Celsia. A je tu jeden z termínů pro říjnové volby. Dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany a hnutí musí dodat své kandidátní listiny na obecní úřady do 16 hodin.
2: Sport.
3: Na nový ročník v hokejové první lize se chystají přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v úterý.
2: Počasí.
0: Dnes spolu budeme hodně pít, ideální je vlažná voda nebo minerálka. Pitný režim musí dodržovat i naše děti, potom také psy, kočky nebo další zvířecí mazlíčci. Víme, jak bude slunečno, teploty 35 až 39 stupňů Celsia, východ slunce 5.25 a západ ve 20.27. Jsme to slyšeli, naše meteocentrála potvrdila, že dneska bude vedro a než sedneme do rozpáleného auta na pár minut otevřeme všechny dveře do kořán, ať pekelně horký vzduch uteče ven a hned potom zapínáme klimu. Víme, jak se jezdí tady v Uničově, v Lipníku, také v Moravském Berouně, teď provoz bez vážných nehod. V Olomouci hlídá policie na několika místech, na Švajcerce u školy, také naproti Lidlu na Velkomoravské nebo poblíž Molky na Babičkově ulici, ve Vyškově policie číhá na Křečkovské a v Hranicích na Bělotinské ulici. Jeďte s námi a bez pokut hezkou prázdninovou jízdu.
2: Rádio Hana.

0: Lucy a Chandelier je potvrzeno, že jste připraveni a že jste natěšení stejně jako my na úterní vzpomínkovou show. Procházka paměti Rádia Hana, jdeme na to, dobrý den.
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: A doufáme, že v této hodině budete poslouchat opravdu velmi pečlivě, že si zahrajete s námi onu vzpomínkovou hru, budete typovat, do kterého roku se vracíme. Z pohádky nás pozdraví tři bratři. Dneska takový hodně upocení tři bratři, dobře, popovídáme si i s režisérem Janem Sirákem a ze skokánku s námi do hudebního bazénu skočí za chvilku Sam Smith, Ale King, taky Lily Woods, Oli Mars, Linkin Park, Divoký Bill, no, bude toho hodně. V této hodině jen a pouze uslyšíte výhradně hity z jednoho roku, třeba i hity, které u nás běžně neslyšíte. Na vašem letním rádiu Enrique Iglesias a Pitbull. Volume doprava, dobrý den, I am Freak, 9 hodin, 8 minut, Procházka paměti, jdeme na to.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: zasažen.
1: Tropické úterní dopoledne na vlnách Rádia Haná, doslova jako z pohádky, co? Takhle v 9.20. Procházku paměti Rádia Haná s námi vysílá a do jednoho roku nás vrací také Tomáš Klus se svými pohádkovými bratry.
2: To jsme my!
3: Měli mezi sebou tři.
2: To jsme my!
3: Vypráví si prostý lid.
2: A náš dět!
3: Lze tu dívku probudit.
4: Za sto let.
3: A dáme se bratři tři.
2: Kdy to je?
1: A tak dále, pohádka Tři bratři je, kdo by to byl řekl, o třech bratřích, kteří se vydají do světa a hledat své nevěsty a potkají třeba i ježebábu. Ano, Jirku Lábuse.
5: Mám tu lektvary na všechno.
6: Na život.
5: I na smrt.
6: No to si cvakněte.
5: Je to ze žabího hlenu. Ten je na sílu a na krásu. Já to piju denně.
1: Procházku paměti Rádia Haná se s námi po půl desáté zavysílá také režisér pan Jan Svěrák. Zjistíme, proč ho baví točit pohádky. A součástí naší hudební přehlídky, naší hudební bestovky z jednoho roku, budou taky Oli Mars a Demi Lovato. Neuvěříte, o čem tahle písnička je. Podrobnosti už za chvilku, věnuje se vám vaše prázdninové Rádio Haná a celou tuto hodinu u nás mají protekci výhradně hity z jednoho roku. Poznáte z kterého?
7: Rádio Haná a Procházka paměti.
8: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Ve kterém roce mají premiéru Tři bratři, co myslíte?
9: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: italiana.
1: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
8: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
12: Rádio Hana, procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: odpoledne, poslech Rádia Hana. Celou hodinu si do uší zázím megahity z jednoho roku. Tehdy zpěvák Oli Mars zpívá písničku, která původně vůbec nebyla pro něj. Producenti ho totiž ten single nabídli kapele One Direction, ale ti nechtěli a chybu udělali a tak se to dostalo k hlasivkám Oliho Marse. Ten si ještě přizval zpěvačku Demi Lovato a tahle ta písnička, tento super hit je o vztahu muže a ženy, kteří spolu vlastně zpívají takový dialog. Je to o dvou lidech, kteří se po všech hádkách zase udobří a věrně zůstávají bok po boku. Stejně jako tři bratři, ano, to je trošku jiná, taková sourozenecká láska. Vracíme se do roku, kdy pohádkoví tři bratři vyráží do světa.
1: To jsme my!
2: Měli mezi sebou tři.
1: To jsme my.
2: Vypráví si pro stýly.
1: A že!
2: Ze tu dívku probudit.
3: Za sto let.
2: Hádáme se bratři tři.
1: Kdy to je?
2: Kdy to je?
0: No tři bratři je právě dnes ve vysílání Rádia Hana. Víte, kdo hraje hlavní role tří bratrů? Tomáš Klus, ten už nám dneska zaspíval pohádkovou písničku v Procházce paměti, když se tě dívko. Tím druhým bratrem je Vojtadek a tím třetím, a doufám, že se nemýlím, když řeknu, že ten si šel, tuším, že pro Karkulku, Zdeněk Piškula, doufám, že ano. No, před kamerou dělají radost režisérovi, kterým je Jan Svěrák. A vysvětluje nám, proč ho baví natáčet pohádky.
4: Pohádka se točí hezky, protože je to žánr, takže máte daná jasná pravidla, že to musí být hezký, musí to být romantický, musí to být napínavý a zároveň to nesmí být moc strašidelný.
0: Aha, tak takhle to je. Tři bratři, pohádka plná krásných písniček, má v moravských kinech premiéru v srpnu téhož roku, kdy kapela Script vydává motivační megahit Superheroes, to je on. A my dál hledáme vás, naše vzpomínkové superhrdiny, kteří mají vždycky odpověď na otázku, do kterého roku se vracíme. Posloucháte prázdninové Rádio Hana a Procházku paměti. Jsme s vámi nonstop.
5: Rádio Hana a Procházka paměti.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
7: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
6: Rádio Hana, Procházka paměti.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: V úterý dopoledne své rádio Hana poslouchají třeba taky dělníci na stavbách. Možná nás teď posloucháte, já nevím, třeba na rozpálené střeše, kde něco zaboucháváte, izolujete nebo něco spravujete. No, na té střeše to v tomto počasí není vůbec jednoduché. Jsme rádi, že vás můžeme alespoň takhle přes repráky vašeho rádia osvěžovat vašimi oblíbenými hity z jednoho roku. Je to rok dneska v procházce paměti rádia Hana, kdy Ed Sheeran zpívá tuhle tu romantiku, tehdy má v moravských kinech premiéru naše oblíbená pohádka Tři bratři. A na rádiu Hana vám poprvé pouštíme tuhle pecku od Avicii. Vy se stola logicky teďka ptáte, říkáte si, Lukáš, jestli jsi jistý, nejsou tohle náhodou Coldplay? No takhle jsou, ano, ale máme pravdu oba. Má se to tak, že Coldplay to celé napsali trošku doroková tu pecku Sky Full of Stars a Avicii tomu dodal takovou tu jeho typickou taneční optimistickou energii. A společně tedy Coldplay a Avicii vytvořili jeden z největších hitů roku, do kterého se vracíme a teď si ho pouštíme, domluveno. Faktem je, že tahle fantastická píseň se nejlépe poslouchá pod hvězdnou oblohou, ale famozně bude znít i teď během našeho prosluněného prázdninového dopoledne. Světlo, hvězdy, naděje, Avicii, Coldplay a Radio Hana. Sky Full of Stars.
1: Radio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 2014.

0: Coldplay a Víč, je to nejlepší z jednoho roku. Tady u nás se procházce paměti Rádia Haná, Sky Full of Stars před 10. hodinou, i Martina Kvítko. Hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravíme, vlastně je to o tom, že nebe je plné hvězd a myslím si, že dneska jsme to měli hlavně spoustu hvězdných hitů v procházce paměti i pohádkových.
0: Ano, byli tady pohádkoví a tři bratři, vrátili jsme se dneska společně do roku, kdy tahle ta nádherná pohádka je poprvé v moravských kinech. Já tady mám pro vás tři zajímavosti, které mě poměrně hodně zarazily, ale současně jsem je i přivítal. Při natáčení herci zpívali živě, hudbu měli v malých sluchátkách v uších, což si myslím, že je super, že to nebylo tak, že by si nejdřív něco nahráli před kamerou a potom se zavřeli do nahrávacího studia a tam to naspívali. Oni to dali hnedka takhle na ostro.
1: Protože už v té době existovalo něco jako bezdrátová sluchátka. Já teda úplně zírám.
0: Byla to novinka tehdy. Všichni si možná vzpomínáme taky na to, jak tam byl ten zarostlý zámek s růžemi. Víš, kdo se tím prodíral, který z bratrů?
1: Podle mě to musel být Tomáš Klus, ano, protože zpívá ano. To té dívce, kterou probudí. To je vlastně to téma, které teď slyšíme.
0: Pro efekt zarostlého zámku růžemi filmáři použili přes 3000 metrů drátů, které představovaly šlahouny růží. Tím se prosekával Tomáš Klus. A závěrem, protože když člověk, že ho takhle natáčí, tak se mu i, vyhládne. Během natáčení, a to mě taky celkem překvapilo, že během natáčení bylo vydáno 2850 porcí obědů.
1: Ty tam máš ale 12 tisíc.
0: Já jsem řekl 2000.
1: Ty jsi řekl 2, no.
0: Tak děkuju za opravu.
1: To je málo, to by se moc ti herci, to by byl hladový jak herec, ano, herec.
0: Já to mám jako doma, já doma držím dietu, takže já jsem to chtěl zkrátit.
1: Krouhnul
0: jsi to. Právně, ano, 12850 porcí obědu, máš pravdu.
1: To je hodně porcí na jednu pohádku, na to, že tam hráli jenom tři bratři a tři nějaký holky, který tam vlastně jako dobývali, tak řeknu ti 12 tisíc obědů. Není to, jako bude to stačit, myslíš?
0: My jsme dneska žádnou hudební dietu nedrželi, procházce paměti a dali jsme si to nejlepší z roku.
1: 2014.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nejlepší hudební výběr jede dál. Letní tady svým Stones and I a David Guetta, Gone, Gone, Gone, Vana Stopky.
3: Slečna Anna je za vodou, klesám.
1: A samozřejmě, že také dnes dopoledne pokračuje italské leto na Hané. Uvidíme, jestli zazní Mamma Maria.
0: Co teď zazní 100% je znělka zpráv Rádia Haná. Co je nového, Tomáše Gottwalde?
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
6: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
5: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Ve Zlíně se bude bourat. Tento čtvrtek má začít demolice budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Objekt v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina velkého požáru je dál v šetření, píše o tom ČT.
2: Sport.
5: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. Dnes od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Připravte sáňky, boby i lyže. Čeká nás brutálně zasněžená tuhá zima. Alespoň podle té dnešní letní pranostiky. A ta říká, Parnona Dominica, což je právě dnes, zvěstuje tuhou zimu. Dobře, uvidíme. Do zimy ještě daleko. Dnes si užijeme horký prázdninový den, skoro jako na Sahaře. Víme, jak bude. Denní teplotní maxima na Moravě 35 až 39 a slunečno.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Meteocentrála potvrzuje, kvůli horkům budeme dneska pít taky za volantem. Samozřejmě nealko na delší cesty pro sebe i pro pasažéry. Bereme velkou láhev vody, domluveno. V úterý dopoledne v Olomouci, v Přerově, Prostějově, také v Šumperku nebo v Boskovicích bez vážných nehod. Policejní hlídky hlídají v Hranicích na Hranické ulici, v Mohalnici na Třebovské nebo také v Otrokovicích na Napajedelské. Šťastnou cestu a hezké prázdninové dopoledne s námi.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Olomouckraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: protože na Moravě máme 33 vysílačů a délka poslechu Rádia Hana je aktuálně 3 hodiny a 33 minut. Náhoda? Nemyslíme si. Každopádně děkujeme za vaši přízeň, díky, že jste s námi. No a za okamžik jsou tady třeba taky 12 anebo DJ Avicii, tak přejeme. Hezké dopoledne.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
16: Proto ne.
15: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
16: Proto taky ne.
15: Tak proč?
16: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
15: Ale koupil.
16: Fakt?
15: Fakt.
16: Ty jsi nejlepší.
15: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
17: Rádio Hana.

romantický komedii Pardotky. Tahle ta divoká jízda startuje v 18 hodin a jinak o víkendu budou hody ve Štěpánově, hody svatého Vavřince od pátku až do neděle. Spousta muziky, spousta zábavy pro naše děti, bude tady s vámi i Rádio Hana a zazní například písně Ivety Bartušové nebo nám taky zahraje kapela

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: no už teď se nám zbíhají sliny, protože budeme rozdávat další těstoviny. Teď avizované zprávy, je to tady Rádio Haná 1057.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Nadměrný náklad projede Olomoucí. Dnes večer ulicemi projede nadměrný konvoj s technologií pro plzeňský prazdroj. Dvě soupravy vyrazí kolem 20. hodiny z Chválkovic a zamíří na dálniční obchvat a dál do Plzně. Převoz 6 metrů širokých a 5 metrů vysokých náduvníků může zkomplikovat dopravní provoz. Na plynulost dohlédne policie. Na trase z Chválkovic přes Hodolany a Rolsberskou ulici konvoj místy pojede i v protisměru. Tak pozor na to.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jedna sanitka za druhou jezdila v červenci v Olomouckém kraji. Zdravotnická záchranná služba oznámila, že oproti loňskému červenci vyjížděla na zásahy mnohem častěji. Přibylo 425 výjezdů. Celkem záchranáři museli v červenci v Olomouckém kraji řešit 5823 případů. Dětský ombudsman Martin Beneš poprvé využil své pravomoci a vstoupil do soudního řízení. Na žádost chlapce podal ochránce dětských práv odvolání proti rozhodnutí soudu, který odmítl svěřit jeho i jeho bratra do péče prarodičů, přestože existovalo podezření, že v rodině docházelo k fyzickému trestání. Řeší to brněnský krajský soud.
1: Sport.
3: Ve stovce nejlepších tenistek na světě je nově už 10 hráček z České republiky. Nyní se do první stovky dostala Darja Vidmanová po finálové účasti na turnaji v Memphisu. Poskočila o 22 pozic na 92. místo.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, zase je to natílko, prodyšné kraťasy a šatičky a klimatizace opět jedou na max a my musíme dodržovat pitný režim. Na Moravě nás dál čeká mimořádně horké počasí s teplotami 35 až 39 stupňů, dnes i zítra. A k tomu sluníčko, které svítí opravdu velmi intenzivně a zapadá o 8:30 večer.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že porouchaný nákladňák je teď na dálnici D46 na 22. kilometru na trase Olomouc-Vyškov. Je to kousek za Prostějovem, je odstavený v pravém pruhu, kde se mimo jiné taky válí kusy roztrhané pneumatiky. A máme hlášenou policejní hlídku v Mohelnici na Třebovské a nebo na dálnici D1 na exitu Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

chvilku po 11. hodině, tak co? Už dáváte vařit vodu na těstoviny? Italské léto na Hané. Ano, celé prázdniny, každý den. Italské léto.

a za okamžik je to jeden z nich. Mama Maria. Ano, dáme si Ricky a Povery a vy už můžete volat. 585 22 55 88. Ve hře jsou pravé italské těstoviny a hrajeme si ty největší italské pecky. Nahané právě teď. Mama Maria.

0: Je to Jindra z Olomouce. Buongiorno, Jindro.
1: Buongiorno.
0: Tak,
1: Radio Hana.
0: Jindřiško, my jsme vlastně před chvilkou vraceli zpátky osmdesátky. Já se přiznám, já jsem ten pamětník, který si vybavuje ta 80. léta a že se k nám dostával ten kus toho západňáckého luxusu prostřednictvím i téhleté muziky Ricky Povery. Třeba máš ty nějakou vzpomínku na osmdesátky, co se ti vybaví?
1: Jo, taky jsem poslouchala, měla jsem strašně ráda tady ty italské písničky Ricky Povery a Albano Ramina Power a všechny tady drupy a tyhle ty, jako fakt to byla pecka tenkrát. Tak. A řekla bych, že i dodnes.
0: A ty jsi znalkyně, tak to je super. A tohle jsem ani netušila, že z tebe vypadne tolik italských interpretů, tak ty musíš být úplně jako, no ty musíš být úplně nadšená z italského léta, že hrajeme tyhle ty věci.
1: Jo, a teď jsem se vrátila z Itálie, jsou to 4 týdny, byli jsme kolem jezera Garda a Itálie je moje oblíbená destinace, jezdíme tam zimě v létě, zimě lyžovat, v létě někde k moři, nebo teď jsme teda nebyli u moře, ale u té Gardy, tak jako je to super, tam mám ráda Itálii.
0: Tak to je perfektní, že jsme se ti takhle trefili do vkusu a možná, že tam cinkne i ten výlet přímo do italského Bergamu, kam zveme všechny, co se vlastně dovolají, tak jako ty, Jindřiško, k nám do soutěže do italského leta. Ještě jako navíc by ses měla zaregistrovat, takže doporučuji mrknout se na naše stránky radiohana.cz a tam je ten

0: správný odkaz. A pak budeme samozřejmě držet palce. Těstoviny jsou každopádně tvoje, gratulujeme.
1: Děkuji moc.
0: A přejeme krásný zbytek léta. Jindřiško, měj se, ahoj.
1: Já taky přeju všem krásné léto.
0: Ahoj.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny.

ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
0: Tady je Rádio Hana.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
7: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Quo Tribute, Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: štěstí samozřejmě nahané také v úterý. Je 11:15. Zdravíme vás všechny. A teď jedno takové malé soukromé přiznání. Přátelé, moje noční můra je, že mi vletí do pusy bosa. Ano, tohle mě třeba děsí. No a kolega Lukáš něco podobného už zažil.
1: Rádio Hana a letní se.

0: Moravě teď v létě do pusy létají agresivní vosy.
1: Cože?
0: Ne, nevymýšlím si, přesně to se mi včera stalo.
2: Kristova noho.
0: Přímo mezi rty mi přiletěla vosa a bez milosti mě píchla. Možná si říkáte, že tohle je extrém. No ano, je na druhou stranu. Stačí chvilka nepozornosti. Vosa vleze do plechovky s limonádou, schová se do pivní pěny nebo si sedne na sladký zákusek. Člověk si ji vůbec nevšimne a dostane žihadlo do rtu 1-2. Co potom dělat? Když nás vosa nebo včela píchne do rtu anebo do úst, přikládáme studený obklad anebo cucáme led. Hlavně chladit to pomůže zmírnit otok. Pokud se ale objeví horší alergická reakce, hůře dýcháme, objeví se otok jazyka nebo krku, případně máme potíže s polikáním, okamžitě voláme 155 a na nic nečekáme. A ještě jedna rada na závěr, my to říkáme tady v rádiu každý den a řekneme to i dneska. Před každým napitím se raději podívejme do plechovky anebo do sklenice, jestli tam není nezvaný okřídlený návštěvník s žihadlem. Domluveno?
3: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.

0: po 12. hodině tady u nás.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme třeba Bad Boys Blue. Bude taky Somber. A nebo vzpomínka na Mekyho.
3: Mám rád těně a bloní správných lidí.
0: 11.56, to je ten správný čas a teď už aktuálně informace z našeho regionu.

0: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní obět po značené objížďce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden z artefaktů. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
1: Sport.
0: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude, víme, že nás čeká ještě větší vedro než včera. Ano, dnes i zítra by mělo být 35 až 39 stupňů. A teď se zkusíme trochu osvěžit a ochladit. Podíváme se totiž do Německa, kam po vlně veder v noci na dnešek dorazily silné bouřky. Místy tam na západě spadla 15-centimetrová vrstva krup. A pokud jde o přehánky a bouřky tady u nás na Moravě, tak ty očekáváme zejména ve čtvrtek a v pátek.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál rozkopané náměstí Hrdinů, máme tu spoustu částečných omezení, hodně se tu kličkuje a křižovatka Uspej, tak ta je zavřená úplně. Máme taky hlášené policejní hlídky, například v Kroměříži, na Hulínské a na Tovačovského nebo v Bystřici pod Hostýnem na ulici Sušilova. Jinak máme tu taky jedno doporučení, než sednem do rozpáleného auta, na pár minut otevřeme všechny dveře, ať ten horký vzduch uteče ven a potom hned zapínáme klimu. Díky moc, že jedete s námi, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: italské léto nahané. Jenom připomínáme, že tady pro vás máme opravdu po celé prázdniny spoustu italských dobrod. Po ráno je to vždycky káva, odpoledne sýry, přes poledne těstoviny a navíc hlavní výhra, možnost jet na výlet pro dva přímo do italského Bergamu. Tak dneska se radovala z těch těstovin naše posluchačka Jindra z Olomouce, zadařilo se a my ještě jednou gratulujeme.
1: Buongiorno, zdravím všechny posluchače Rádia Hana, právě jsem vyhrála těstoviny italské, už se těším, až se uvařím a kdyby k tomu padl i ten zájezd, no tak to by bylo úplně super. Tady Jindra, mějte se krásně.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
6: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
7: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
8: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Vaše letní rádio.
16: Rádio Hana.

0: Posloucháte Hanou a než si povíme, kdo pak má dneska svátek a nebo kdo slaví narozeniny, tak je tu i jedna zajímavost, která se váže k dnešku. V roce 1306 byl totiž v Olomouci zavražděn český král Václav III. Dynastie Přemyslovců tak vymřela po meči. A právě dnes symbolicky ve 13 hodin a 6 minut se rozezní zvony ve městě a večer pak bude olomoucká radnice nasvícená červeně. Tak jen ať víte, proč se tohle děje.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je 4. srpna a svátek slaví každý Dominik i každá Dominika. Všenej narozeniny má bývalý americký prezident Barack Obama, u nás slaví spisovatel, básník a hudebník Jáchym Topol a také herec a rapper Vlastimil Zavřel. Ano, správně, právě jeho hlasem už léta mluví Homer Simpson.
3: Ještě trošičku.
2: A dnešek je také národním dnem sušenek s čokoládovými kousky. Dáte si jednu ke kávě? Nebo dvě? Tak dobře, maximálně 3 nebo 4 sušenky. Domluveno? Prokřupejte se s námi horkým letním dnem. Je úterý 4. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: 70 let od povýšení na královské město. A po 13. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba Bee Gees. Bude taky letní šak.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Od nás víte o včerejší srážce osobního auta s tramvají v Olomouci na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Co přesně se tu stalo? Policie už zveřejnila detaily bouračky.
1: 74-letý muž jel s osobním vozidlem po ulici Velkomoravské ve směru od ulice Albertova a na křižovatce řízené světelnou signalizací odbočoval vpravo do ulice Rooseveltova. Přitom nezastavil na červený signál semaforu a vjel do jízdní dráhy tramvajové soupravy, která do jeho vozidla narazila. Po střetu se auto převrátilo na střechu.
0: Říká za policii mluvčí Marie Šafářová. Doplníme, že se při nehodě zranil řidič auta a došlo ke škodě ve výši 500 000 korun. Okolnosti nehody policie dál řeší.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: V oslavách 770 let od povýšení na Královské město pokračuje Přerov. Od pátku do neděle bude hostit svatovavřinecké hody s bohatým programem. Vrcholem oslav se stane historický průvod s králem Přemyslem Otakarem II. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Dnes je čtvrtek a k dostání je tedy čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska. Najdeme v něm průzkum na téma, kdo dnes ještě chodí do kostela a proč, a výzvu ke znalostnímu kvízu týdeníku. Tato a další témata v novém týdeníku Kroměřížska. Další vlna horka přichází do střední Evropy. Teploty na Slovensku a v Maďarsku mohou stoupat nad 40 stupňů Celsia. Ke 40 ve stínu by se mohly teploty dostat během dneška a zítřka i v České republice, a to hlavně na jižní Moravě, informují meteorologové. Abychom se vyhnuli zdravotním potížím, které v horku hrozí, je důležité dodržovat pitný režim a nezdržovat se na přímém slunci.
2: Sport.
0: Další utkání dnes čeká mladé české hokejové reprezentanty na Hlinka Grecky Cupu. Čeští hokejisté do 18 let včera vstoupili do tohoto prestižního turnaje prohrou 4-6 se Spojenými státy. Dnes hrajeme s Němci od 21 hodin našeho času.
2: Počasí.
3: Jak už od nás víte, v Bystřici pod Hostýnem naměřili nejteplejší noc u nás. Ještě kolem půlnoci tady bylo 30 stupňů. Tenhle ten rekord nejspíš překonáme. Noc na zítřek by totiž měla být ještě teplejší. Taky víme, jak bude v odpoledních hodinách. Dnes a zítra 34 až 40 stupňů, ve čtvrtek zhruba 32. S tím, že na Moravě večer místy čekáme přehánky anebo bouřky. V pátek to nejčastěji bude 25 až 27. A pokud prchne, tak po dešti může být jenom kolem 20. A výhledově o víkendu, v sobotu a v neděli mají být teploty maximálně do 30.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme o policejní hlídce na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Kocourovce. Taky máme hlášené komplikace na dálnici Mohelnice-Olomouc. Konkrétně na exitu Mladeč a na exitu Litovel. Probíhá tu dnes úklid odpadků a čištění vozovek. A nehodu řešíme v Bystřici pod Hostýnem na Dolní ulici, kousek od té fontány. Tady opatrně máme tu ťukanec dvou osobáků.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

Je tady úterý, italské léto na Hané samozřejmě pokračuje i dneska. Mimochodem v odpoledních hodinách budeme rozdávat vynikající italský sýr. A navíc pokud se zaregistrujete na našich stránkách radiohana.cz, kdo ví, třeba vyhrajete i výlet do italského Bergama. Samozřejmě držíme palce a hlavně vy dál držte tu správnou italskou vlnu.

0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.

0: Máme tu pro vás nahané všechno, nejlepší hudební výběr, nejlepší zábavu a každý den jsou to taky zajímaví hosté. Tak jako dnes je tu mladá, talentovaná, báječná ženská, která hraje, zpívá a plní si své sny. Kdo pak to asi tak může být?
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
2: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
3: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
2: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
3: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
2: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
3: To byla nesmírná zábava. Takže asi nic, my jsme si to

0: Světlo a stíny na klasické gramofonové desce?
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Vaše letní rádio.
2: Rádio Haná.

0: trávíte svůj letní čas třeba i na dovolené v zahraničí. Hrajeme vám taky na Radio Haná.cz a hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr. Na Hané po 14. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Michal Hruza. Taky novinková. Miley Cyrus.

0: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
2: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
0: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Ve Zlíně se bude bourat. Tento čtvrtek má začít demolice budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Objekt v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina velkého požáru je dál v šetření, píše o tom ČT.
1: Sport.
0: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. Dnes od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

0: cestoviny, síry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, zase je to natílko, prodyšné kraťasy a šatičky a klimatizace opět jedou na max a my musíme dodržovat pitný režim. Na Moravě nás dál čeká mimořádně horké počasí s teplotami 35 až 39 stupňů, dnes i zítra. A k tomu sluníčko, které svítí opravdu velmi intenzivně a zapadá o 8:30 večer.
1: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci. Na Litovelské měli by číhat kousek od toho železničního přejezdu nádraží město. Máme hlášenou taky nehodu. Na dálnici D35 Olomouc-Lipník za exitem Přáslavice bourala tady dodávka s vozíkem, zavazí přes oba pruhy, takže tu projíždíme maximálně opatrně. A odstavený nákladák máme na Vyškovsku na D1, když se jede kolem Tučap. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší akce, které nás ještě čekají. Možná vám něco říká olomoucký Dobroběh a nebo hanušovický Holba Fest. Podrobnosti ještě v této hodině, tak určitě poslouchejte dál. Za chvilku jsou tady Radečci a nebo Celine Dion, tak pěkné odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let.

0: Dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
2: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt?
4: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
11: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
12: Rádio Hana.
13: Vaše letní rádio.

0: Richard Marx a vzpomínka na konec 80. let. A teď už aktuálně dění v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Už trénujete? Taky letos se totiž v Olomouci koná Dobroběh. Moc hezká charitativní akce Dobrého místa pro život. Termín je neděle 6. září. Start a cíl na atletickém stadionu. Trasa bude stejná jako loni, ale jsou tu i nějaké změny. Veškeré info najdeme už teď na Facebooku Dobroběhu. Taky se blíží Holbafest 24. srpna v Halušovicích. Čeká nás horská gastronomie, pivní speciality a spousta muziky. Pro zájemce další podrobnosti na webu holba.cz. A taky víme, co nabízí čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska. Je to například průzkum mezi věřícími, kdo dnes ještě chodí do kostela a proč, anebo že obec Střílky teď zažívá obrovský investiční boom. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: Krásné odpoledne.
1: Tak my na Hané rozhodně dneska, a nejenom dneska, myslíme na úplně všechny, kteří musí vlastně v těchto extrémních vetrech pracovat bez klimatizace. A my se teď snažíme se Štěpánem udělat vlastně takový seznam, kdo to bez té klimy musí dávat.
0: Přesně tak, tak my určitě pozdravíme všechny dělníky na stavbách, zemědělce na polích, pekaře, kuchaře, řidiče, MHD, koho všeho dalšího.
1: Určitě bez klimatizace to mají hodně složité silničáři, technické služby, kurýři, pošťáci a tak dále. A možná

0: myslíme.
1: Protože je pravda, že třeba v těchto dnech vlastně ty houkačky slyšíme častěji, že ty sanitky prostě výjíždí k těm případům, kdy jako i to horko nás může jako sejmout.
0: Je to tak, my to můžeme minimalizovat, takže dodržujeme pitný režim, přátelé.
1: Ano, zahrajeme si na to, že skutečně budeme dodržovat pitný režim a samozřejmě si taky k tomu zahrajeme ten nejlepší hudební výběr. Dneska i po 15.

A se Štěpánem se těšte na italské léto, budeme rozdávat italský sýr, možná s tímhletím songem. A teď už zprávy s kolegou Tomem, je 14.55.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Nadměrný náklad projede Olomoucí. Dnes večer ulicemi projede nadměrný konvoj s technologií pro plzeňský prazdroj. Dvě soupravy vyrazí kolem 20. hodiny z Chválkovic a zamíří na dálniční obchvat a dál do Plzně. Převoz 6 metrů širokých a 5 metrů vysokých náduvníků může zkomplikovat dopravní provoz. Na plynulost dohlédne policie. Na trase z Chválkovic přes Hodolany a Rolsberskou ulici konvoj místy pojede i v protisměru. Tak pozor na to.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jedna sanitka za druhou jezdila v červenci v Olomouckém kraji. Zdravotnická záchranná služba oznámila, že oproti loňskému červenci vyjížděla na zásahy mnohem častěji. Přibylo 425 výjezdů. Celkem záchranáři museli v červenci v Olomouckém kraji řešit 5823 případů. Dětský ombudsman Martin Beneš poprvé využil své pravomoci a vstoupil do soudního řízení. Na žádost chlapce podal ochránce dětských práv odvolání proti rozhodnutí soudu, který odmítl svěřit jeho i jeho bratra do péče prarodičů, přestože existovalo podezření, že v rodině docházelo k fyzickému trestání. Řeší to brněnský krajský soud.
1: Sport.
0: Ve stovce nejlepších tenistek na světě je nově už 10 hráček z České republiky. Nyní se do první stovky dostala Darja Vidmanová po finálové účasti na turnaji v Memphisu. Poskočila o 22 pozic na 92. místo.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že nás čeká ještě větší vedro než včera. Ano, dnes i zítra by mělo být 35 až 39 stupňů. A teď se zkusíme trochu osvěžit a ochladit. Podíváme se totiž do Německa, kam po vlně veder v noci na dnešek dorazily silné bouřky. Místy tam na západě spadla 15-centimetrová vrstva krup. A pokud jde o přehánky a bouřky tady u nás na Moravě, tak ty očekáváme zejména ve čtvrtek a v pátek.
1: Doprava.
2: Je tady taky naše blesková odpolední doprava. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Brněnské nebo taky na trase Prostějov-Kostelec. A momentálně se řeší nehoda na silnici 55 Olomouc-Přerov v Kokorách. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

to je vedro, to je vedro. Posloucháte Rádio Haná, teploty dnes útočí v maximech na 39 ve stínu. No a já tu mám zajímavý výzkum, který se týká klimatizací. Tipnete si, kolik Čechů má doma klimošku? Asi 12%, no a pokud mezi ně zrovna patříte, tak my ostatní vám tiše závidíme.

tomhletom prime timeu málo kdo pochodil. Tak nezbývá, než zatáhnout závěsy, větrat jen přes noc, no a dávat si ledové obklady. My vám nahané děkujeme za poslech, přejeme zbytek dne na jedničku a už za chvíli posíláme opět ten

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: italiana.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Rádio Haná.
8: Vaše letní rádio.

Kamil Střihavkám, Jana Kirchner, Olympik nebo Citron a Pavel Celta, tak tohle vše a mnohem více nabídnou Přerovské hody od pátku do neděle a já se těším, že vás všemi dny provedu. Na Rádiu Haná budeme pokračovat dalšími hity, pokračuje ten nejlepší hudební výběr. Už za chvíli u nás Michael Jackson nebo Eva Farná a už teď Train a Ways to Say Goodbye. Pojďme na to a pěkné odpoledne.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Od nás víte o včerejší srážce osobního auta s tramvají v Olomouci na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova. Co přesně se tu stalo? Policie už zveřejnila detaily bouračky.
1: 74-letý muž jel s osobním vozidlem po ulici Velkomoravské ve směru od ulice Albertova a na křižovatce řízené světelnou signalizací odbočoval vpravo do ulice Rooseveltova. Přitom nezastavil na červený signál semaforu a vjel do jízdní dráhy tramvajové soupravy, která do jeho vozidla narazila. Po střetu se auto převrátilo na střechu.
0: Říká za policii mluvčí Marie Šafářová. Doplníme, že se při nehodě zranil řidič auta a došlo ke škodě ve výši 500 000 korun. Okolnosti nehody policie dál řeší.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: O slavách 770 let od povýšení na Královské město pokračuje Přerov. Od pátku do neděle bude hostit svatovavřinecké hody s bohatým programem. Vrcholem oslav se stane historický průvod s králem Přemyslem Otakarem II. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Dnes je úterý a k dostání je tady čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska. Najdeme v něm průzkum na téma, kdo dnes ještě chodí do kostela a proč, a výzvu ke znalostnímu kvízu týdeníku. Tato a další témata v novém týdeníku Kroměřížska. Další vlna horka přichází do střední Evropy. Teploty na Slovensku a v Maďarsku mohou stoupat nad 40 stupňů Celsia. Ke 40 ve stínu by se mohly teploty dostat během dneška a zítřka i v České republice, a to hlavně na jižní Moravě, informují meteorologové. Abychom se vyhnuli zdravotním potížím, které v horku hrozí, je důležité dodržovat pitný režim a nezdržovat se na přímém slunci.
2: Sport.
0: Další utkání dnes čeká mladé české hokejové reprezentanty na Hlinka Grecky Cupu. Čeští hokejisté do 18 let včera vstoupili do tohoto prestižního turnaje prohrou 4-6 se Spojenými státy. Dnes hrajeme s Němci od 21 hodin našeho času.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Pekelné počasí nás čeká v našem regionu, taky ve středu. Počítáme s jasnou

0: čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Bourá se v Olomouci na Šibeníku. Jedná se o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a dopravní komplikace se řeší taky za Hulínem na cestě na Chřásťany. Je tu hlášen požár trávy, jsou tu hasiči i policisté a projíždí se komplikovaně. Lepší je to objet po Záhlinické ulici. Pojďme se podívat taky na policejní kontroly. Právě teď na D1 na exitu Hulín Západ, taky na D55 za exitem na Pajedla anebo v Kunštátu. Dobře dojďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

a ptáme se na to, zdali byste byli u nás pro opětovné zavedení povinné vojenské služby. V takovém Dánsku se totiž nyní vojna prodloužila ze 4 na 11 měsíců a poprvé v životě se vztahuje i na ženy. Muži i ženy sice mohou do armády vstoupit dobrovolně, nicméně zbývající místa se naplňují na základě genderově neutrálního losování. No a co je k tomu vede? Situace v Arktidě, ruská válka na Ukrajině a taky opakované výroky Donalda Trumpa o zájmu o Grónsko. Já sice na vojně už nebyl, ale říkám si, že pár měsíců by pro nás české kluky vlastně na vojně nemuselo být vůbec na škodu. Přejeme vám na Rádiu Haná i nadále pohodový úterek. No a hit za hit.

0: Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.

0: Aqua Tribute, Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: aby toho nebylo málo, tak v našem regionu řešíme aktuálně taky vosy a včely.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Znáte pohádku o království, kde létají pečení holuby přímo do pusy? Tak tady u nás na Moravě teď v létě do pusy létají agresivní vosy.
3: Cože?
2: Ne, nevymýšlím si, přesně to se mi včera stalo.
4: Kristova mo.
2: Přímo mezi rty mi přiletěla vosa a bez milosti mě píchla. Možná si říkáte, že tohle je extrém. No ano je, na druhou stranu. Stačí chvilka nepozornosti, vosa vleze do plechovky s limonádou, schová se do pivní pěny nebo si sedne na sladký zákusek, člověk si ji vůbec nevšimne a dostane žihadlo do rtu 1-2. Co potom dělat? Když nás vosa nebo včela píchne do rtu anebo do úst, přikládáme studený obklad anebo cucáme led. Hlavně chladit to pomůže zmírnit otok. Pokud se ale objeví horší alergická reakce, hůře dýcháme, objeví se otok jazyka nebo krku, případně máme potíže s polikáním, okamžitě voláme 155 a na nic nečekáme. A ještě jedna rada na závěr, my to říkáme tady v rádiu každý den a řekneme to i dneska. Před každým napitím se raději podívejme do plechovky anebo do sklenice, jestli tam není nezvaný okřídlený návštěvník s žihadlem. Domluveno?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
2: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl. Ve Zlíně se bude bourat. Tento čtvrtek má začít demolice budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Objekt v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina velkého požáru je dál v šetření, píše o tom ČT.
0: Sport.
2: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. Dnes od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.
0: Počasí.
4: 20.28, tak to je čas dnešního západu slunce na Olomoucku. Zítra potom sluníčko vejde v 5.27. Jinak nás čeká středa i nadále slunečná s extrémními teplotami v maximech mezi 35 a 39 stupni Celsia. Tohle

0: 80 km v hodině. Doprava. 17. hodina je tady, na naší vlně neseme rychlé dopravní zprávy. No a stále se vyšetřuje nehoda v Olomouci na Šibeníku. Tady došlo ke střetu dvou osobních aut, ale dá se opatrně projet. A pozor, i mezi Hulínem a Chřásťanem hasí se tu požár trávy a objíždí se to přes ulici Záhlinickou. Na D35 směr Mohelnice před exitem Loštice. Potom pozor na porouchané vozidlo a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Radio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlas

Už když mu bylo pouhých 25 let, píseň se stala obřím hitem. V Itálii se udržela na prvním místě žebříčku neuvěřitelných 7 měsíců. No a válcovala hitparády po celé Evropě.

0: krásné odpoledne.
1: Čauky a krásné odpoledne všem.
0: Neupekl jste se dneska, prozraďte, jaký jste měl den, vydržel jste ta horka?
1: No, já jsem radši k vodě nešel, já jsem dneska ještě nějaký zřizování a povinnosti, takže si tam stále zítra, to bude ještě větší pekcem, takže...
0: To je jasné, no. No a máte klimatizaci v práci, nebo alespoň v autě, když takhle jezdíte?
1: Bohužel, bez klimatizace ani v práci a v autě, to je taky, to je už rok.

0: pitný režim.
1: No tak doma hlavně zatáhnout žaluzie, závěsí, dá se to řešit i takto, no.
0: Je to tak, máte ještě nějakou vaši vlastní vychytávku, třeba jak snížit horko u vás doma?
1: No naložit se do chladnější vody, to je jako pomáhá.
0: Tak přesně tak, vana nebo sprcha, ledová voda. Martine, já se možná ještě zeptám, co vy a italské jídlo, co máte úplně nejradši?
1: No, tak hlavně mám rád pastu italskou, samozřejmě i nějaké mořské plody a síly a víno, samozřejmě víno. Byl jsem ve Florencii po minulý rok na Cikně, takže něco jsme tam ochutnali taky.
0: Martine, my vám gratulujeme k výhře italského sýra, držíme palce, třeba se na vás usměje štěstí a pojedete do Bergama, mějte se krásně, přejeme vám hezký den a neuvažte se, ať se daří.
1: Ahoj.
0: Ať se daří.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Italiana.
3: Dopřejte.

0: A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
1: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říz. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
10: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
11: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
13: Tady je Rádio Hana.

0: nebo poetiku. A pokud máte rádi sušenky s čokoládovými kousky, tak dnes se po nich prý nepřibírá. Proč? Tak to se dozvíme z našeho kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je 4. srpna a svátek slaví každý Dominik i každá Dominika. Všenej narozeniny má bývalý americký prezident Barack Obama, u nás slaví spisovatel, básník a hudebník Jáchym Topol a také herec a rapper Vlastimil Zavřel. Ano, správně, právě jeho hlasem už léta mluví Homer Simpson.
3: Ještě trošičku.
2: A dnešek je také národním dnem sušenek s čokoládovými kousky. Dáte si jednu ke kávě? Nebo dvě? Tak dobře, maximálně 3 nebo 4 sušenky. Domluveno? Prokřupejte se s námi horkým letním dnem. Je úterý 4. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Poďme na ne.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden z artefaktů. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili.
1: Sport.
3: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý.

0: cestoviny, síry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Je před námi další tropická noc. Teploty dnes v noci nespadnou pod 24 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Zítra sluníčko a i nadále vysoké tropické teploty okolo 35 stupňů Celsia.

0: přívalové deště. Bourá se na dálnici mezi Mohelnicí a Olomoucí před exitem Mladeč. Průjezd je tu doporučen se zvýšenou opatrností. Na policejní hlídku potom pozor na D55 směr Přerov na exitu Majetín a taky na okruhu Olomouce na exitu Holice. Jinak pokud máte v plánu vyrazit po práci na Poděbrady, tak se tu štosuje provoz a počítejte zde 10 minut do plusu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: nás v Česku scháněla, no ale v tomhletom prime timeu málo kdo pochodil. Tak nezbývá, než zatáhnout závěsy, větrat jen přes noc, no a dávat si ledové obklady. My vám nahané děkujeme za poslech, přejeme zbytek dne na jedničku a už za chvíli posíláme opět ten nejlepší hudební výběr.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Kristof a Dominika Aladžia na vlnách Rádia Haná během úterního podvečera i nadále. U nás bude 4. srpen pokračovat ve znamení toho nejlepšího hudebního výběru. Před námi Aháči, taky kapela Činasky anebo Ava Max, ale ještě než se do toho dáme, tak neseme rozhovor se zpěvačkou a herečkou, kterou dobře znáte i z našeho éteru.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
2: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
3: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
2: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
3: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
2: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkové For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
3: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to strašně.

0: Hrajete Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Eli Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: pátkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

oteplování. No a co je k tomu vede? Situace v Arktidě, ruská válka na Ukrajině a taky opakované výroky Donalda Trumpa o zájmu o Grónsko. Já sice na vojně už nebyl, ale říkám si, že pár měsíců by pro nás české kluky vlastně na vojně nemuselo být vůbec na škodu. Přejeme

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Dona Hane.
1: Con la musica italiana.
2: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
8: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
9: Tady je Rádio

0: pokračuje úterní večer, pokračuje 4. srpen a za chvíli u nás taky Talk Talk, Soza a nebo Taylor Swift. Ještě předtím se ale vypravíme s kolegyní Marťou Kvítko na regionální zpravodajské portály. No a půjdeme si zaběhat pro dobrou věc.
1: O čem se píše?
2: Už trénujete? Taky letos se totiž v Olomouci koná Dobroběh. Moc hezká charitativní akce Dobrého místa pro život. Termín je neděle 6. září, start a cíl na atletickém stadionu. Trasa bude stejná jako loni, ale jsou tu i nějaké změny. Veškeré info najdeme už teď na Facebooku Dobroběhu. Taky se blíží Holba Fest 24. srpna v Hanušovicích. Čeká nás horská gastronomie, pivní speciality a spousta muziky. Pro zájemce další podrobnosti na webu holba.cz. A taky víme, co nabízí čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska. Je to například průzkum mezi věřícími, kdo dnes ještě chodí do kostela a proč, anebo že obec Střílky teď zažívá obrovský investiční boom. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
1: Víme, o čem se píše. Radio Hana.

0: Ranní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
1: 80 v 8.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme úterý na jedničku.
2: Hlavní odboče newyorské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: OK. Obvyklý postup nefunguje.

Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, tak.

Roditelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: Kapitáne, zkrať svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahra.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

pravidelný pořad, kdy vám hrajeme v jedné hodině jenom 80. léta. Za námi Milli Vanilli, za chvíli taky Richard Marx nebo Scorpions. Přidáme Human League, Depešáky a nebude chybět ani Nick.

0: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
1: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
0: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
1: A je to neskutečná jízda.
0: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
1: Děkujeme.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma od jakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
4: Na to nezapomenu.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme devadesátky.

Rádiu Hana, jsme na 90kové vlně, posloucháte 90ky v 9, v zádech Soul Asylum, no a 90ka za 90kou tu bude až do 22. hodiny. Nebudou chybět Wet Wet Wet ani Boy George and Culture Club, dnes na programu i Britney Spears, OMD, anebo Spice Girls, Madonna, Susan Vega

0: italiana.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Rádio Hana. Devadesátky v devět.

0: Radio Haná.
1: U koho ti jsou malí páni? I psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 4. srpna a svátek slaví každý Dominik i každá Dominika Všenej. Narozeniny má bývalý americký prezident Barack Obama, u nás slaví spisovatel, básník a hudebník Jáchym Topol a také herec a rapper Vlastimil Zavřel. Ano, správně, právě jeho hlasem už léta mluví Homer Simpson.
2: Ještě trošičku.
1: A dnešek je také národním dnem sušenek s čokoládovými kousky. Dáte si jednu ke kávě? Nebo dvě? Tak dobře, maximálně 3 nebo 4 sušenky. Domluveno? Prokřupejte se s námi horkým letním dnem. Je úterý 4. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý. Hudební novinka Rádia Haná.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad tohoto zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my jsme to strašně.

0: klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stín je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křilovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden z artefaktů. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
1: Sport.
0: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.
1: Počasí.
2: Pekelné počasí nás čeká v našem regionu taky ve středu. Počítáme se.

0: čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.
2: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
3: Nejlepší

0: Radio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Dobíhám tramvaj.

Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.